0: if she'd love some evening.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všechno psaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

Lení vojáci z oceli, chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení. Polikáme kaši děsivých zpráv, kondenzát ze světa pravd na duši atentát.

atmosféra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

oblaní vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme ještě z noci spocení.

vytáhli. Ztracený plišák se vrátil domů, prsty ho sevřeli. Točí se v máminý pračce, peřiny čekají.

0: ze všechno psaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Zasměl si, kdy tajně číst.
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

každý den odhodlaní vojáci z ocely. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

hudebník a vytáhli. Ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.

0: if she'd love some evening.
1: Co směl si kdy tajně přinést?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

0: ze všechno psaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem

odhodlaní vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme ještě z noci spocení.

pozemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

zaslechli hlasy a oba hned skočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všechno psaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

zelení vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.